Zeme bolí, tílo tráži, raky on me smek namaží, kauka sandíte, bia ja. Tam mi bude, míram sám.